0: pak,
1: pak,
0: se zastrelte, zrobię to, jak říkal váš otec.
1: Však se zastrelil,
0: rodu já tam to nelicím.

0: taková ženská musí mít peněz.
1: Ježiši, pod mnou, to si myslím.
0: Ale víte, člověku se všechno přeze, když